that Scott shall get. Them that's not shall lose.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé po vzoru například Austrálie není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. Porucha na klíčovém teplovodním potrubí v oblasti Michelské a Ohradní ulice v Praze 4 odřízla tisíce domácností od teplé vody. Opravy jsou plánovány na dokončení do pátečního večera. Důležitost rychlé opravy zdůrazňuje závislost obyvatel na tomto životně důležitém zdroji. Archeologové objevili náhodně zazděnou a zapomenutou černou kuchyni v bývalém klášteře Voršilek v centru Brna. Při rekonstrukci zedníci objevili cihlovou klenbu a zazdívku ze kterého Brna. Při rekonstrukci zedníci objevili cihlovou klenbu a zazdívku, ze které po odstranění vytryskly zbytky.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Julian Nagelsmann opustí německou fotbalovou reprezentaci po neúspěchu na světovém šampionátu v roce 2022. Spekuluje se, že by ho mohl nahradit charismatický Jürgen Klopp, což by určitě fanoušky potěšilo. Nagelsmann se dohodl na rezignaci se svazem a tím tedy končí jeho působení jako trenéra národního týmu. Jiří Lehečka se úspěšně probojoval do třetího kola Wimbledonu po vítězství nad Alexem Molčanem se sety 6-3, 6-2 a 6-4. Lehečkovi pomohl jeho servis, kterým nazbíral 25S a několikrát mu doslova zachránil život. Přesto přiznal, že mu styl soupeře neseděl a plánuje se v dalším zápase držet úspěšných taktik. Pokud máte rádi fotbal a chcete si zasoutěžit, neváhejte se zapojit do soutěže k mistrovství světa. Správná odpověď na otázku může přinést vítězný pocit téměř stejně dobrý jako trojnásobné vítězství Brazílie ve starodávných letech 1958, 1962 a 1970. Na stránkách České televize najdete vše potřebné a třeba se přitom i něco nového dozvíte. Kanadský hokejový tým Montreal Canadiens si pojistil služby talentovaného brankáře Jakuba Dobeše prodloužením smlouvy až do 2020. Tento 25-letý gólman, oceněný nominací do All-Star týmu nováčků, se tak stává klíčovou postavou v jejich budoucích plánech. Generální manažer Kent Hughes vítá Dobešův podpis jako zásadní krok k posílení brankářské pozice klubu. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé po vzoru například Austrálie není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. Porucha na klíčovém teplovodním potrubí v oblasti Michalské a Ohradní ulice v Praze 4 odřízla tisíce domácností od teplé vody. Opravy jsou plánovány na dokončení do pátečního večera. Důležitost rychlé opravy zdůrazňuje závislost obyvatel na tomto životně důležitém zdroji. Archeologové objevili náhodně zazděnou a zapomenutou černou kuchyni v bývalém klášteře Voršilek v centru Brna. Při rekonstrukci zedníci objevili cihlovou klenbu a zazdívku, ze které po odstranění vytryskly zbytky popela. Tento nález je unikátní a přináší nový pohled na historii kláštera. U pražských Štěrbohol vznikl nový protihlukový val, který je zároveň nejvyšším kopcem v oblasti a přitahuje pozornost navzdory tomu, že ještě není na mapě. Tento kopec byl vytvořen ze zeminy z okolních staveb, včetně Pražského okruhu, a má tlumit hluk ze štěrboholské spojky. Pro obyvatele to znamená nejen klidnější prostředí, ale také novou dominantu krajiny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi je novým přírůstkem do světa Star Wars, který svou premiéru na Disney Plus a Hulu oslaví 5. srpna 2026. Tento osmidílný anime seriál od Lucasfilm a Production IG přináší divákům další pohled na Lach Karu a její pokračující cestu galaxií daleko, daleko odsud. Unikát této série spočívá v kreativním přístupu k příběhu mimo obvyklé kontinuity. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Julian Nagelsmann opustí německou fotbalovou reprezentaci po neúspěchu na světovém šampionátu v roce 2022. Spekuluje se, že by ho mohl nahradit charismatický Jürgen Klopp, což by určitě fanoušky potěšilo. Nagelsmann se dohodl na rezignaci se svazem a tím tedy končí jeho působení jako trenéra národního týmu. Jiří Lehečka se úspěšně probojoval do třetího kola Wimbledonu po vítězství nad Alexem Molčanem se sety 6-3, 6-2 a 6-4. Lehečkovi pomohl jeho servis, kterým nazbíral 25S a několikrát mu doslova zachránil život. Přesto přiznal, že mu styl soupeře neseděl a plánuje se v dalším zápase držet úspěšných taktik. Pokud máte rádi fotbal a chcete si zasoutěžit, neváhejte se zapojit do soutěže k mistrovství světa. Správná odpověď na otázku může přinést vítězný pocit téměř stejně dobrý jako trojnásobné vítězství Brazílie ve starodávných letech 1958, 1962 a 1970. Na stránkách České televize najdete vše potřebné a třeba se přitom i něco nového dozvíte. Kanadský hokejový tým Montreal Canadiens si pojistil služby talentovaného brankáře Jakuba Dobeše prodloužením smlouvy až do 2020. Tento 25-letý gólman, oceněný nominací do All-Star týmu nováčků, se tak stává klíčovou postavou v jejich budoucích plánech. Generální manažer Kent Hughes vítá Dobešův podpis jako zásadní krok k posílení brankářské pozice klubu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B. Scissor Sisters je americká kapela, která vznikla v roce 2001 na scéně homosexuálního nočního života v New Yorku. I přes její hodně odvážný název sem tam vypustí skvělé skladby. A právě Take Your Mama je jedna z nich. Posloucháte Rádio Bčko a pořad Sebestřed.

Ze španělštiny přichází následující track zvaný Libre. Jsi to vyhledal, znamená to volný, uvolněný. Takže se pěkně uvolněte a nalaďte do letních rytmů.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
1: Zpomal s náma. Na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé po vzoru například Austrálie není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. Porucha na klíčovém teplovodním potrubí v oblasti Michelské a Ohradní ulice v Praze 4 odřízla tisíce domácností od teplé vody. Opravy jsou plánovány na dokončení do pátečního večera. Důležitost rychlé opravy zdůrazňuje závislost obyvatel na tomto životně důležitém zdroji. Archeologové objevili náhodně zazděnou a zapomenutou černou kuchyni v bývalém klášteře Voršilek v centru Brna. Při rekonstrukci zedníci objevili cihlovou klenbu a zazdívku, ze které po odstranění vytryskly zbytky popela. Tento nález je unikátní a přináší nový pohled na historii kláštera. U pražských Štěrbohol vznikl nový protihlukový val, který je zároveň nejvyšším kopcem v oblasti a přitahuje pozornost navzdory tomu, že ještě není na mapě. Tento kopec byl vytvořen ze zeminy z okolních staveb, včetně Pražského okruhu, a má tlumit hluk ze Štěrboholské spojky. Pro obyvatele to znamená nejen klidnější prostředí, ale také novou dominantu krajiny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Base up.

Tak krásný večer, buď v úterý, nebo pěkný dopoledne v pátek. Zdraví vás DJ Raskal. Posloucháte Radio Bčko a pořad Bass Up. No a přátelé, mám tady pro vás pár nových fláků, který vám chci pustit. Tohle byl track, který se jmenoval Make Me Hot. A dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. Baví mě tyhle ty kluci, to spojení, už jsem od nich něco hrál a je to příjemný. Dáme si další příjemný track, který dělal Louis Pitty, jmenuje se Piano Drift a vyšlo to teďko v polovině června na Canary Step Records. Přeju vám příjemný poslech, doufám, že vás to bude bavit v těchto teplých dnech, i když teď se snad trošku zlepší to podnebí, tak uvidíme. Rádio Bčko.

Tak jsem tady zpět u toho Majku a budeme pokračovat, přátelé, v těch breakovinách a teď si dáme věc od Black Caviar a Lee Wilsona. Jmenuje se Bust Throat Your Speakers a vyšlo to na Yes Chief Records a je to výborná, taková oldschoolová skučná věc. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bass Up.

No a tohle to už je parádně našláplej track, který vám musím pustit. Jmenuje se Lose Control, dělal to Spaceman Live a na featu Ciara a Fatman Scoop.

No a teď jsem objevil týpka, který se říká Secrets a píše se s otazníkem. Tenhle track se jmenuje Ghost a vyšlo to teďko taky v červnu na Noir Frequency. A docela zajímavý týpek, prošel jsem si jeho tvorbu a má krásný zvuk.

Tak přátelé, nakonec se to zlomilo do dubstepu, což je úplně super. A mám rád tyhle ty umělce, který prostě jdou až za hranici a zkoušejí prostě s trackem dělat cokoliv. A dáme si další věc, jmenuje se Flower Bringing a dělal to DAG. Vyšlo to na Vitamin D Records, červnová záležitost. Takže přeju příjemný poslech a užívejte Rádio Bčko. A mimochodem je to další super rapovaný track, jak už jsme si dali i předchozí. Pěkně zarepovaný, tak tohle to má tak cool.

No a teďko trošku zvolníme, mám tady jednu takovou dubovou věc a mám rád tyhle ty dubovky v bassupu a vyšlo to na Moonshine Records a je to track od producenta Flatplaya a jmenuje se Mystery of the Belly Button. Ta čtyřtrackový EPčko, krásná věc.

Tak přátelé, posloucháme pořad Bass Up a dáme se ještě jednu dubovou věc. Mám rád tenhle ten nádech toho klidu, jako byl v tomhle tracku. A mám tady jeden svůj track, teďko nově vydaný. Dělal jsem na něm s Level Lionem, kamarád zpěvák, a udělal jsem beat, on udělal text, naspíval to. Byli jsme to dělat u Honzy Sonorityho ve studiu. Díky moc, Honzo, za pomoc a za mastering. Super, super zvuk to má, líbí se mi to moc a zpívám si to. Nicméně poslouchejte sami, je to jejich poslechu na SoundCloudu, na Bandcampu. A co k tomu dodat ještě? Posloucháte pořád Bass Up?

0: Don't stop trudging on that way.
1: No tak přátelé, posloucháte pořád Bass Up. Já jsme někde v polovině a mám tady kompilaci, která se jmenuje Applaus Mersail Crew Volume 1. Vyšlo tam 14 tracků, určitě to stojí za poslech, je to čerstvá teďko novinka z června a pustíme si hned první věc. Dělal to Goldie B a jmenuje se to I Like It Hot a fakt pěkně zvukově promáklý a posloucháte Rádio Bčko.

No a protože máme v rádiu breakoviny rádi, tak dáme si tady track, který dělal Maxuka. A vyšlo to na Rave Art Records. Myslím si, že to je nový jméno v breakbeatu. Nevím, moc ho neznám. Track se jmenuje Late Night.

0: tak pohodovej break, co říkáte. Myslím si, že tohle z toho neurazí nikoho. A teď si dáme další věc. A je to taková pecka, dělal to Spaceman A.
1: Oh, no, it's cool. Let's go.
0: A Ivory. Jmenuje se to Off of the Box. A vyšlo to na Knuckle Duster Records. Taky červnová novinka. Pojďme do toho, Bčko.

tak taky pohodka, co říkáte, a budem pokračovat. Řekl jsem si, přátelé, že bych se měl vrátit k rubrice Old School Track. No a tak si dáme tady teďko tenhle stůl výjec od A-Skills a Crafty Cuts. Yes. Na majku TC Islam. A vyšlo to na 16 tracků kompilaci na labelu Fingerlink It Records. Prostě samý pohody tam vychází. Takže užívejte tady ten old school

Tak, tak, L-Skills a Crafty Cuts, rok 2012, Atterica Technology, parádní track. No a teď si dáme věc, která vyšla v roce 2025, dělal jí Fabio FC, jmenuje se to Baila Punk a dvojtrackový EPčko to je, vyšlo to na Rance a je to docela příjemná věc, takže pojďme do toho, ještě máme nějakých 10 minut. Příjemný poslech, přeje DJ Rascal.

0: We don't use that term crazy, mister.
1: We've got some real nuts here.
2: No a přátelé, v pořadu Bass Up mám poslední track dneska. Hodinka zase utekla a děkuju za poslech, kdo posloucháte. A určitě poslouchejte Rádio Bčko, je to nejlepší rádio na světě. No každopádně tohle je producent State of Bass a track se jmenuje I am not crazy. A vyšlo to teďko v červnu na UAP. A mějte se moc hezky, užívejte si léto, festivaly, muziku, lásku. Zdraví vás Raskal. Čau.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé po vzoru například Austrálie není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. Porucha na klíčovém teplovodním potrubí v oblasti Michelské a Ohradní ulice v Praze 4 odřízla tisíce domácností od teplé vody. Opravy jsou plánovány na dokončení do pátečního večera. Důležitost rychlé opravy zdůrazňuje závislost obyvatel na tomto životně důležitém zdroji. Archeologové objevili náhodně zazděnou a zapomenutou černou kuchyni v bývalém klášteře Voršilek v centru Brna. Při rekonstrukci zedníci objevili cihlovou klenbu a zazdívku, ze které po odstranění vytryskly zbytky popela. Tento nález je unikátní a přináší nový pohled na historii kláštera. U pražských Štěrbohol vznikl nový protihlukový val, který je zároveň nejvyšším kopcem v oblasti a přitahuje pozornost navzdory tomu, že ještě není na mapě. Tento kopec byl vytvořen ze zeminy z okolních staveb, včetně Pražského okruhu, a má tlumit hluk ze Štěrboholské spojky. Pro obyvatele to znamená nejen klidnější prostředí, ale také novou dominantu krajiny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Starý dobrý hity na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: our future. Let's go.
1: Freedom.
0: For our future.

finger drums, I'm gone.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Julian Nagelsmann opustí německou fotbalovou reprezentaci po neúspěchu na světovém šampionátu v roce 2022. Spekuluje se, že by ho mohl nahradit charismatický Jürgen Klopp, což by určitě fanoušky potěšilo. Nagelsmann se dohodl na rezignaci se svazem a tím tedy končí jeho působení jako trenéra národního týmu. Jiří Lehečka se úspěšně probojoval do třetího kola Wimbledonu po vítězství nad Alexem Molčanem se sety 6-3, 6-2 a 6-4. Lehečkovi pomohl jeho servis, kterým nazbíral 25S a několikrát mu doslova zachránil život. Přesto přiznal, že mu styl soupeře neseděl a plánuje se v dalším zápase držet úspěšných taktik. Pokud máte rádi fotbal a chcete si zasoutěžit, neváhejte se zapojit do soutěže k mistrovství světa. Správná odpověď na otázku může přinést vítězný pocit téměř stejně dobrý jako trojnásobné vítězství Brazílie ve starodávných letech 1958, 1962 a 1970. Na stránkách České televize najdete vše potřebné a třeba se přitom i něco nového dozvíte. Kanadský hokejový tým Montreal Canadiens si pojistil služby talentovaného brankáře Jakuba Dobeše prodloužením smlouvy až do 2020. Tento 25-letý gólman, oceněný nominací do All-Star týmu nováčků, se tak stává klíčovou postavou v jejich budoucích plánech. Generální manažer Kent Hughes vítá Dobešův podpis jako zásadní krok k posílení brankářské pozice klubu. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Když se řekne dobrá nálada, vybaví se mi hned několik tracků. Tento k němu rozhodně patří. Spolupráce A-Skills a Crafty Cut s klepou Poochies.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio Bad.

Play. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Rodina malého Martinka ze Šumperska slaví výhru, když ostravský krajský soud nařídil České průmyslové zdravotní pojišťovně zvážit úhradu léčby Martinkova vzácného genetického syndromu AADC. Tento syndrom u Martinka před úspěšnou léčbou způsoboval vážné zdravotní komplikace. Rozhodnutí soudu přináší naději na další pomoc nejen tomuto chlapci, ale i dalším dětem s podobnými problémy. Český hydrometeorologický ústav vydal na pátek a sobotu pro část Moravy výstrahu před zvýšeným rizikem požáru kvůli nízkým srážkovým úhrnům a čerstvému větru. Situaci by měly zmírnit očekávané deště během neděle a příštího týdne. Na Moravě hrozí mimořádné riziko požáru, varují meteorologové kvůli suchu po vlně veder. Prezident Petr Pavel se rozhodl nevyslyšet požadavek předsedy vlády Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit NATO do Ankary. Babiš tvrdí, že účast prezidenta poškodí Českou republiku v zahraničí a doufal, že si Pavel svou účast rozmyslí. Přesto prezidentova návštěva v Ankaře proběhne, jak bylo plánováno. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé, po vzoru například Austrálie, není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Rodina malého Martinka ze Šumperska slaví výhru, když ostravský krajský soud nařídil České průmyslové zdravotní pojišťovně zvážit úhradu léčby Martinkova vzácného genetického syndromu AADC. Tento syndrom u Martinka před úspěšnou léčbou způsoboval vážné zdravotní komplikace. Rozhodnutí soudu přináší naději na další pomoc nejen tomuto chlapci, ale i dalším dětem s podobnými problémy. Český hydrometeorologický ústav vydal na pátek a sobotu pro část Moravy výstrahu před zvýšeným rizikem požáru kvůli nízkým srážkovým úhrnům a čerstvému větru. Situaci by měly zmírnit očekávané deště během neděle a příštího týdne. Na Moravě hrozí mimořádné riziko požáru, varují meteorologové kvůli suchu po vlně veder. Prezident Petr Pavel se rozhodl nevyslyšet požadavek předsedy vlády Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit NATO do Ankary. Babiš tvrdí, že účast prezidenta poškodí Českou republiku v zahraničí a doufal, že si Pavel svou účast rozmyslí. Přesto prezidentova návštěva v Ankaře proběhne, jak bylo plánováno. Odborníci a zákonodárci se shodli, že plošný zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé, po vzoru například Austrálie, není reálný. Navrhují místo toho posílit prevenci a vzdělávání rodičů i dětí. Debata se soustředí na obavy z negativních vlivů na duševní zdraví. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná rapová hodinka Rádia B, a.k.a. pořad Boom Bap. Já doufám, že se máte všichni fajn, máme krásný počasí, i když teď v posledních dnech nám trošku zapršelo, ale to už bylo potřeba, protože to vedro bylo nesnesitelný. Dneska si dáme jako vždy cestu od současného undergroundu až po legendy, který utvářeli tenhle ten hudební styl. Dáme si možná nějaký rubriky, který máte rádi v Boom Bapu. No a prostě takový ten klasický Boom Bap, jak jste zvyklí. Takže udělejte si pohodlí, nalejte si něco dobrýho a pojďme na to. Dneska začneme skvělou věcí. Barry Darkly alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. Hodně veselá věc. Za mě na začátek úplně ideální, takže pojďme na to. Tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Příjemný poslech.

0: Until next time.
1: Ladíš Rádio Bčko a pořád Boom Bap. Tohle byla první petelice dnešního dílu. Barry Darkley alias Molombo a Ski s trackem Feel So Good. No a my se přesouváme na další track. Tam nás čeká trojice M.Dot, Confidence a Masta Ace a track Roll Coaster Part 2. Masta Ace, to nemusím dlouze představovat, živoucí legenda na scéně už od 80.

0: producent Confidence, ten zase patří mezi producenty, který si stále zakládá na klasických samplovaných beatech, no a to je přesně spojení generací, který drží boom bap při životě. Pojďme na to, tahle pecka rozhodně musí dneska zaznít a taky zazní.
1: M.Dot, Master Ace, Confidence, Life's a Rollercoaster, let's go.

Posloucháš Boom Bap na Rádiu Béčko, no a další kolo si dneska pustíme týpek, který si říká Bird Perfect, je to borec LA, který si i sám dělá beaty a musím říct, že je to hodně povedený, moc mě baví, no a my si pustíme jeho novější věc s názvem Festival Drugs, která je docela aktuální, takže se docela hodí. Pojďme si to pustit, tohle je Bird Perfect a Festival Drugs na

názvem Real Good. No a schválně, jestli poznáte, z čeho je použitej sample na tom beatu, já myslím, že to je docela jednoduchý, ale schválně taková jednoduchá hádanka. Pojďme na to, Kvazi a Real Good.

byli přednedávnem na festivalu Rock for People a já musím říct, že z videí, který jsem viděl, to vypadalo hodně našlapaně a moc mě mrzí, že jsem tam nebyl. A já doufám, že Gorillaz ještě někdy uvidím, že se mi to poštěstí. No nic, my jdeme k dalšímu tracku. Dáme si bandičku Astree, což je jazzrapový duo z Británie. K ním se přidává Akil Dayson a jejich nová společná věc s názvem Cool Cat. Jazzrapová věc. A myslím, že se nám to pěkně hodí do dnešního dílu, tak pojďme na to. Pokračujeme v jízdě.

Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko, no a další věc, kterou si pouštíme, tak to je za mě docela nečekaná záležitost, nebo minimálně já jsem o tom nevěděl, že se něco takového chystá. Kuniva a Swift McWay z D12 vydali nový album s názvem D12 Forever a to vyšlo 16. června, najdeme tam celkem 15 tracků. No a společně s nimi se tam objevou různí hosti na majku a já jsem vybral z tohohle alba track s názvem Tenderism, kde se právě na featu objeví Method Man. Já musím říct, že to je hodně povedená věc, i celý to album je dost povedený, takže rozhodně doporučuji poslechnout. No a my si pojďme pustit track s názvem Tenderism na featu s Method Manem.

pokračujeme v jízdě a teďko zavítáme do Evropy. Dlouho jsme si nic nedali z Francie, takže to napravíme. Francouzský věci se měl lidsky moc rád, jejich beaty mají takový osobitý kouzlo, je to úplně něco jiného než americký věci a mě to prostě vždycky bavilo. Takže pojďme napravit tu absenci francouzského rapu v boombapu. Čeká nás DJ Mena, Striptic, Dabas a Greg Fright a jejich nová společná věc s názvem Guy Edit. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a my trochu přivostříme. Další věc, kterou si budeme pouštět, mají na svědomí dva borci. První z nich je Norman Sen a druhý si říká Blanco Baby Mob. Jejich společná věc s názvem Overlook It mě rozsekala na první poslech a musím říct, že to je fakt libový spojení trapu s bumbepem, hodně hutnej zvuk. No, posuďte sami, je to velká petelice.

0: Posloucháš Bumbeb na Bčku a koukám, že ten čas zase neskutečně letí, takže pojďme si dát nějakou tu rubriku. Začneme rubrikou Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme jeden ze základních pilířů slovenského rapu a to jsou Trosky. Album z roku 97, dáme si track s názvem To jsme my, legendární to záležitost, pojďme si to připomenout. Tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Trosky v plné kráse, 97, ideme.

to the classic. Tak tohle byla rubrika Česká slovenská pecka, dneska trosky a to jsme my. No a my se přesouváme z jedné rubriky hned na druhou a tentokrát klasik, dáme si Rakima a neskutečnou klasiku It's been a long time, rok 96, produkce DJ Premier, pojďme na to.

Tak jo, bando, tohle byl Rakim v rubrice Classic. No a než se nám čas nachýlí úplně ke konci, tak nesmíme zapomenout taky na album dnešního Boombapu. Dneska jsem vybral album od Nase, Krále New Yorku. Bral jsem album z roku 2004, Street Disciple. Jako vždy dva tracky, ještě bych chtěl zmínit, že tuhle věc mám na desce, stejně jako všechny ostatní věci, které vám pouštím v rubrice Album. A pořídil jsem ji na webové stránce gramostore.cz, kde můžete najít skvělý raritní kousky, jak už hiphopových alb, nebo taky jiných žánrů. Rozhodně doporučuji navštívit gramostore.cz, mají tam fakt výborné věci a řekl bych, že v té kvalitě a v těch vydáních, které tam jsou, za hodně dobrou cenu. Takže doporučuju. No a teďko už k rubrice Album na Street Disciple, jako vždy dva tracky. První z nich Remember the Times a druhá Street Disciple, kde se taky na lehkých vokálech podílel Nasův otec Oludarek.

Tak jo, přátelé, je to opět tady. Jsme na konci dalšího dílu pořadu Boom Bap. Já doufám, že jste si dnešní výběr užili stejně jako já, že vás to bavilo. Díky za poslech, že jste vydrželi poslouchat až do konce. Díky za vaši přízeň, moc si toho vážím. A jestli jste objevili nějaký nový jméno, nebo jste si připomněli jednu z legend, kterou jsme si dneska pouštili, tak tenhle pořad

Ground. A přátelé, mějte se krásně, užívejte léto a hlavně dávejte na sebe pozor. Slyšíme se příště v dalším dílu pořadu Boom Bap. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Pavel Šik se omluvil novinářce Světlaně Vitovské za šíření falešné informace, která mylně zmiňovala údajné setkání na Smetanově Litomyšli. V příspěvku figurovali také její partner Petr Kolář a ústavní soudce Pavel Šámal. Původní příspěvek byl mezitím smazán. Hnutí SPD vyjádřilo ostrý nesouhlas se schváleným mandátem české delegace na summitu NATO, kritizuje podporu Ukrajiny a zvýšení výdajů na obranu. Šéf hnutí Tomio Okamura uvedl, že ministr obrany Jaromír Zuna, člen delegace, sdílí názory SPD. Napětí kolem mandátu vlády odráží širší debaty o směřování zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky. V Praze bylo v prvním pololetí tohoto roku zaznamenáno 459 případů svrabu, což je nárůst oproti loňským 300 případům. Toto parazitární onemocnění způsobuje intenzivní svědění a vyrážky. Přesto je Praha na tom v rámci České republiky stále nejlépe. Prezident Petr Pavel má podle průzkumu ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a vládou premiéra Andreje Babiše podporu 46% lidí. Pro Macinkovy postoje se vyslovuje 27%, zatímco dalších 22% zůstává neutrální. Konflikt se týká účasti na summitu NATO v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders. Radio Bad.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Cap Verde se chystají šokovat svět na mistrovství, když nastoupí proti Argentině s Lionelem Messim. Premiéra čeká Egypt, který změří síly s Austrálií, a Kolumbie, která si to rozdá s Ghanou, favorizována po senzačním postupu ze skupiny. Trenér Ghaňanů, zkušený Carlos Queiroz, se těší na střet s ex-svěřenci z Kolumbie. Chorvatský kapitán Luka Modrić ostře kritizoval systém VAR po prohře s Portugalskem na mistrovství světa 2024. Modrić tvrdí, že rozhodnutí systému se odvíjejí podle velikosti mužstva a že pokutový kop, který rozhodčí nařídili Portugalcům, by v opačné situaci Chorvatům neudělili. Kontroverzní situace vedly k vyřazení balkánského týmu a tak zůstává otázkou, zda je spravedlnost ve fotbale opravdu slepá nebo má tendenci mrkat. 20-letý Johan Manzambi, nejmladší člen švýcarského týmu, svými 3 góly a 2 asistencemi dovedl svůj tým do 8. finále mistrovství světa. Jeho idol Granit Xhaka ho dokonce označil za hráče, který na mezinárodní scéně může dokázat velké věci. Tento ofenzivní talent je objevem šampionátu, navzdory tomu, že začínal jako náhradník. Unai Simon, čerstvý španělský hrdina, má na kontě rekordních 519 minut bez inkasovaného gólu a tím si zasloužil neoficiální titul mistrovství v nudě. Na současném turnaji ještě nedostal ani jednu branku a tomu série začala už na loňském šampionátu v Kataru. Poslední, kdo ho překonal, byl Japonec Ao Tanaka, když evropský tým vyhrál výsledkem 2-1. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Pavel Šik se omluvil novinářce Světlaně Vitovské za šíření falešné informace, která mylně zmiňovala údajné setkání na Smetanově Litomyšli. V příspěvku figurovali také její partner Petr Kolář a ústavní soudce Pavel Šámal. Původní příspěvek byl mezitím smazán. Hnutí SPD vyjádřilo ostrý nesouhlas se schváleným mandátem české delegace na summitu NATO, kritizuje podporu Ukrajiny a zvýšení výdajů na obranu. Šéf hnutí Tomio Okamura uvedl, že ministr obrany Jaromír Zuna, člen delegace, sdílí názory SPD. Napětí kolem mandátu vlády odráží širší debaty o směřování zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky. V Praze bylo v prvním pololetí tohoto roku zaznamenáno 459 případů svrabu, což je nárůst oproti loňským 300 případům. Toto parazitární onemocnění způsobuje intenzivní svědění a vyrážky. Přesto je Praha na tom v rámci České republiky stále nejlépe. Prezident Petr Pavel má podle průzkumu ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a vládou premiéra Andreje Babiše podporu 46% lidí. Pro Macinkovy postoje se vyslovuje 27%, zatímco dalších 22% zůstává neutrální. Konflikt se týká účasti na summitu NATO v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Cape Verde se chystají šokovat svět na mistrovství, když nastoupí proti Argentině s Lionelem Messim. Premiéra čeká Egypt, který změří síly s Austrálií, a Kolumbie, která si to rozdá s Ghanou, favorizována po senzačním postupu ze skupiny. Trenér Ghaňanů, zkušený Carlos Queiroz, se těší na střet s ex-svěřenci z Kolumbie. Chorvatský kapitán Luka Modrić ostře kritizoval systém VAR po prohře s Portugalskem na mistrovství světa 2024. Modrić tvrdí, že rozhodnutí systému se odvíjejí podle velikosti mužstva a že pokutový kop, který rozhodčí nařídili Portugalcům, by v opačné situaci Chorvatům neudělili. Kontroverzní situace vedly k vyřazení balkánského týmu a tak zůstává otázkou, zda je spravedlnost ve fotbale opravdu slepá nebo má tendenci mrkat. 20-letý Johan Manzambi, nejmladší člen švýcarského týmu, svými 3 góly a 2 asistencemi dovedl svůj tým do 8. finále mistrovství světa. Jeho idol Granit Xhaka ho dokonce označil za hráče, který na mezinárodní scéně může dokázat velké věci. Tento ofenzivní talent je objevem šampionátu, navzdory tomu, že začínal jako náhradník. Unai Simon, čerstvý španělský hrdina, má na kontě rekordních 519 minut bez inkasovaného gólu a tím si zasloužil neoficiální titul mistrovství v nudě. Na současném turnaji ještě nedostal ani jednu branku a tomu série začala už na loňském šampionátu v Kataru. Poslední, kdo ho překonal, byl Japonec Ao Tanaka, když evropský tým vyhrál výsledkem 2:1. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Pavel Šik se omluvil novinářce Světlaně Vitovské za šíření falešné informace, která mylně zmiňovala údajné setkání na Smetanově Litomyšli. V příspěvku figurovali také její partner Petr Kolář a ústavní soudce Pavel Šámal. Původní příspěvek byl mezitím smazán. Hnutí SPD vyjádřilo ostrý nesouhlas se schváleným mandátem české delegace na summitu NATO, kritizuje podporu Ukrajiny a zvýšení výdajů na obranu. Šéf hnutí Tomio Okamura uvedl, že ministr obrany Jaromír Zuna, člen delegace, sdílí názory SPD. Napětí kolem mandátu vlády odráží širší debaty o směřování zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky. V Praze bylo v prvním pololetí tohoto roku zaznamenáno 459 případů svrabu, což je nárůst oproti loňským 300 případům. Toto parazitární onemocnění způsobuje intenzivní svědění a vyrážky. Přesto je Praha na tom v rámci České republiky stále nejlépe. Prezident Petr Pavel má podle průzkumu ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a vládou premiéra Andreje Babiše podporu 46% lidí. Pro Macinkovy postoje se vyslovuje 27%, zatímco dalších 22% zůstává neutrální. Konflikt se týká účasti na summitu NATO v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Zlomený beaty na Bčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi je novým přírůstkem do světa Star Wars, který svou premiéru na Disney Plus a Hulu oslaví 5. srpna 2026. Tento osmidílný anime seriál od Lucasfilm a Production IG přináší divákům další pohled na Lach Karu a její pokračující cestu galaxií daleko, daleko odsud. Unikát této série spočívá v kreativním přístupu k příběhu mimo obvyklé kontinuity. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Cap Verde se chystají šokovat svět na mistrovství, když nastoupí proti Argentině s Lionelem Messim. Premiéra čeká Egypt, který změří síly s Austrálií, a Kolumbie, která si to rozdá s Ghanou, favorizována po senzačním postupu ze skupiny. Trenér Ghaňanů, zkušený Carlos Queiroz, se těší na střet s ex-svěřenci z Kolumbie. Chorvatský kapitán Luka Modrić ostře kritizoval systém VAR po prohře s Portugalskem na mistrovství světa 2024. Modrić tvrdí, že rozhodnutí systému se odvíjejí podle velikosti mužstva a že pokutový kop, který rozhodčí nařídili Portugalcům, by v opačné situaci Chorvatům neudělili. Kontroverzní situace vedly k vyřazení balkánského týmu a tak zůstává otázkou, zda je spravedlnost ve fotbale opravdu slepá nebo má tendenci mrkat. 20-letý Johan Manzambi, nejmladší člen švýcarského týmu, svými 3 góly a 2 asistencemi dovedl svůj tým do osmifinále mistrovství světa. Jeho idol Granit Xhaka ho dokonce označil za hráče, který na mezinárodní scéně může dokázat velké věci. Tento ofenzivní talent je objevem šampionátu, navzdory tomu, že začínal jako náhradník. Unai Simon, čerstvý španělský hrdina, má na kontě rekordních 519 minut bez inkasovaného gólu a tím si zasloužil neoficiální titul mistrovství v nudě. Na současném turnaji ještě nedostal ani jednu branku a tomu série začala už na loňském šampionátu v Kataru. Poslední, kdo ho překonal, byl Japonec Ao Tanaka, když evropský tým vyhrál výsledkem 2:1. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

one more time.

most.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

du Sol, Inner Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to na rozum.

0: Rádiu B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

0: Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl.
1: No jo.
0: A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek.
1: Najdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Nicméně je to banger i v originálu, aspoň můj a mojí maličký dcerunky. Ale i tahle verze se jí líbí.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

překvapilo. Jsou Mode Step, známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád.

platí to. Díky. A reklamní vložku máme za sebou. A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho myšmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Tak Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže budu rádi

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintage a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do roudnického studia právě jeho a následně pokračuje DJ Cynika jeho malý pátek. Každopádně, když už máme po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electroswing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electroswing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dresscody, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. Já vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: A teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu v celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.